0: Na stanici D-dur dozněla symfonie C-dur Franze Schuberta v podání symfonického orchestru severoněmeckého rozhlasu pod vedením Thomase Hengelbrocka.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Wolfgang Amadeus Mozart byl jedním z nejvýznamnějších skladatelů klasicismu a jeho komorní tvorba patří k pilířům tohoto období. Smyčcový kvartet číslo 19 C-dur, nazývaný disonantní, je pozoruhodný především svým neobvyklým úvodem, který svou harmonickou odvahou předznamenává pozdější vývoj hudby. Hraje Janáčkovo kvarteto.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet C-dur disonantní Wolfganga Amadea Mozarta v podání Janáčkova kvarteta.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Claudio Monteverdi byl jedním z klíčových skladatelů přelomu renesance a baroka. Jeho mariánské nešpory patří k nejvýznamnějším duchovním dílům celé hudební historie. Toto monumentální dílo spojuje starší polyfonní tradici s novým barokním stylem a vyniká bohatou instrumentací i dramatickým výrazem. Zpívají En Monoyos, Marinella Penicky, Michael Chance, Mark Tucker, Nigel Robson, Sandro Nalia, Bryn Terfel a Aleste Miles. Účinkuje Monteverdi Choir a The London Oratory Junior Choir, hrají English Baroque Soloists a His Majesty Sackbuts and Cornets.

0: Na stanici D-dur dozněly části z Monteverdiho Mariánských nešpor v podání Monteverdi Choir a English Baroque Solists.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na závěr dnešního bloku zazní krátká klavírní skladba Friderika Chopina. Chopinovy valčíky patří k jeho nejznámějším dílům. Nejde o taneční hudbu v pravém slova smyslu, ale o stylizované koncertní skladby, které v sobě spojují eleganci, jemnost i virtuozitu. Hraje Zoltán Kocsis.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního bloku Valčík cismol Friderika Chopina. Na klavír hrál Zoltán Kočis. Příjemně prožitý čas ve společnosti digitální stanice D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Posloucháte digitální stanici D-dur Českého rozhlasu. Stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá to nejlepší z klasické hudby. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Simona Kostrohůnová. Dnešní odpolední blok nabídne hudbu výrazných osobností evropské hudby. France Schuberta, Ludvíka van Beethovena, Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmse a Jeana Sibelia. Začneme jedním z nejzásadnějších písňových cyklů hudební historie. Franz Schubert patří k nejvýznamnějším představitelům raného romantismu a jeho písňová tvorba představuje samostatnou kapitolu hudebních dějin. Cyklus Zimní cesta vznikl v posledním roce skladatelova života a patří k jeho nejhlubším a nejintimnějším dílům. Na text Wilhelma Millera sledujeme osamělého poutníka, který prochází zimní krajinou i vlastním nitrem. Jednotlivé písně vytvářejí souvislý oblouk od tiché rezignace až po existenciální prázdnotu závěrečného flašinetáře. Zpívá Wolfgang Holzmair, na klavír doprovází Imogen Cooper.

Ludwig van Beethoven byl skladatelem, který zásadním způsobem proměnil podobu symfonie. Jeho symfonie číslo 7 A-dur patří k nejenergičtějším a rytmicky výrazným dílům jeho tvorby. Skladba je proslulá především svou druhou větou, allegretem, které se často hraje samostatně a patří k nejznámějším Beethovenovým hudebním myšlenkám. Hraje Freiburger Barockorchester, řídí Gottfried von der Goltz.

Vyslechli jsme symfonii číslo 7 A-dur Ludvíka van Beethovena v podání Freiburger Barock Orchestr pod vedením Gottfrieda von der Goltz.

Johann Sebastian Bach je považován za jednoho z největších skladatelů všech dob. Jeho Goldbergovy variace patří k vrcholům klávesové literatury. Dílo je vystaveno na jednoduchém tématu, které Bach rozvíjí ve 30 variacích nejrůznějšího charakteru. Od virtuózních přes kontrapunktické až po hluboce meditativní. Interpretace Glenna Goulda patří k nejznámějším a zároveň nejvlivnějším nahrávkám tohoto díla.

Posloucháte Český rozhlas D dur. Před malou chvílí dozněly Goldbergovy variace Johanna Sebastiana Bacha v podání Glenna Goulda.

Johannes Brahms navázal na klasickou tradici, ale zároveň ji obohatil o romantickou hloubku a bohatou harmonii. Jeho smyčcový kvartet číslo 3 B-dur patří k vrcholům jeho komorní tvorby. Skladba je charakteristická lehkostí, hravostí i promyšlenou formou. Hraje Leipziger Streich Quartet. Přejeme příjemný poslech.

Jean Sibelius patří k nejvýznamnějším představitelům severské hudby. Jeho symfonie číslo 2 D-dur patří k jeho nejhranějším dílům a bývá často vnímána jako symbol finské národní identity. Hudba této symfonie je plná kontrastů od lyrických pasáží až po monumentální závěr, který patří k nejpůsobivějším monumentům symfonické literatury. Hraje symfonický orchestr Finského rozhlasu. Řídí Oko Kamo.

Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 2 D-dur Žána Sibelia v podání Symfonického orchestru Finského rozhlasu pod vedením Okakamo. Příjemně prožitý čas ve společnosti digitální stanice D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhounová.

Opera Čarostřelec, jejíž známá sborová scéna, otvírá dnešní vysílání věnované na stanici D-dur jubileu skladatele Karla Marie von Webera, se považuje za zakladatelské dílo německé romantické opery. Weberova hudební řeč v něčem navazuje samozřejmě na Mozarta a Beethovena, zejména klavírní skladby však vynikají vlastními atributy, brilantní technikou a už jasným romantickým vzletem. S oblibou komponoval také prodechové nástroje a dosáhl s nimi výrazovosti, kterou zužitkoval potom v operních partiturách. Byl nicméně nejen autorem prvních romantických oper, kterých zkomponoval celkem 7, ale zřejmě také tím, kdo zavedl užívání taktovky při dirigování. Skladby Karla Marie von Webera, autora jehož život se uzavřel v nedožitých 40. 5. června 1826, i hudbu jeho současníků pro vás v následujících 4 hodinách vybírá Petr Weber.

To byl, vážení posluchači, sbor myslivců ze třetího dějství opery Čarostřelec Karla Marie von Webera. Pojďme v jeho odkaze se dívat dál a teď hned ke zmíněným dechovým nástrojům. Uslyšíme jeho introdukci, téma a variace pro klarinet a klavír. Weber měl pro klarinet a jeho barvu obrovskou slabost. Velkou část svého klarinetového díla zkomponoval přímo pro svého přítele, virtuóza Heinricha Biermanna. K variacím využil melodii ze své rané opery Silvána. Jde o skladbu z roku 1811, kterou teď uslyšíme v podání Oskara Michalika a Joachima Freiera.

Oskar Michalik a Joachim Freier nám dohráli introdukci téma a variace pro klarinet a klavír od Karla Marie von Webera, jehož hudebnímu odkazu se dnes výrazně věnujeme. Libreto opery, kterou si teď připomeneme, vychází z anglického překladu eposu Oberon německého autora Christopha Martina Wielanda z roku 1780, inspirovaného středověkým francouzským eposem. Anglický překladatel využil motivy a postavy ze Shakespeareovy hry Sen v noci svatojanské a vytvořil pro Webera libreto k opeře Oberon. Poslouchejme k ní předehru, a to v podání Newyorské filharmonie a Leonarda Bernsteina.

Karl Maria von Weber, Oberon. Poslouchali jsme předehru k jeho opeře, a to v podání Leonarda Bernsteina a New Yorkské filharmonie. V létě roku 1824 se Karl Maria von Weber setkal v Mariánských lázních s ředitelem londýnské opery Covent Garden, který mu nabídl, aby zkomponoval operu v angličtině. Jako téma uvedl Fausta nebo Sen noci svatojánské. Weber se rozhodl pro to druhé. Romantickou operu Oberon s mluvenými dialogy, mající podtitul Přísaha krále elfů, komponoval v letech 1825 a 1826. Nadále se zhoršovala jeho plicní choroba, ale přesto odjel do Londýna, kde 12. dubna 1826 dirigoval premiéru. Rozhodl se, že bude partituru revidovat tak, aby potom opera mohla být uvedena i v němčině, ale k tomu však za jeho života už nedošlo. Skladatel oslabený tuberkulózou v Londýně zemřel. Bylo to 5. června 1826. Stejně jako většina Weberových ostatních klarinetových skladeb, byl i následující kvintet, který budeme poslouchat, napsán pro německého virtuóza Heinricha Bermana, pro kterého komponovali také Mendelssohn, Meyerbeer, Danzi a další autoři té doby. Takže poslouchejme klarinetový kvintet, dílo pro jeden dechový nástroj a smyčcové kvarteto, který nám zahrají Erik Heprich a London Haydn Quartet.

Na stanici D-dur, kterou právě posloucháte, dozněl klarinetový kvintet Karla Marie von Webera, tedy skladba pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo. Hráli Erik Höprich a soubor London Haydn Quartet. Máme pro vás další koncertantní skladbu tohoto autora, jemuž se dnes více věnujeme vzhledem k jeho jubileu, a sice koncertino pro lesní roh a orchestr. Bylo složeno už v roce 1806 pro karlsruského hráče de Travo a v roce 1815 potom autorem revidováno pro mnichovského virtuóza Raucha. Je to mimořádně náročné dílo, ať už hrané na přírodním lesním rohu, pro který bylo napsáno, anebo i na moderním ventilovém rohu. Uslyšíme nahrávku, kterou natočil Barry Tuckwell a s ním soubor Academy of St. Martin in the Fields.

Dohrál nám, vážení přátelé, orchestr Academy of St. Martin in the Fields, londýnské těleso, a s ním hornista Barry Tuckwell. Poslouchali jsme koncertino pro lesní roh a orchestr od Karla Marie von Webera, jehož odkazu dnešní vysílání věnujeme. Působil v letech 1813 až 1816 jako dirigent v pražském Stavovském divadle, jako šéf tamní německé opery. Nastudoval za tu dobu několik desítek premiér. Ve stejném divadle o 10 let později, ve čtvrtek 2. února 1826 odpoledne, měla premiéru zpěvohra Tráteník. Hudbu k ní napsal stejný skladatel, jehož píseň z jiného divadelního kusu se později stala národní hymnou, František Škroup. Na text Josefa Krasoslava Chmelenského zkomponoval Škroup tehdy první původní českou operu. Titulní postavou v ní je slovenský drotár, dráteník, spravující hrnce, ale těmi hlavními postavami jsou Růženka a Vojtěch, šťastně zamilovaná dvojice. Karel Šejna s Českou filharmonií nám teď zahrají předehru opeře Dráteník Františka Škroupa.

Ze staršího snímku pořízeného Karlem Šejnou nám Česká filharmonie zahrála předehru k opeře Dráteník Františka Škroupa, první českou operu z roku 1826. Vraťme se ale ke Karlu Marii von Weberovi, jemu se dnes hodně chceme věnovat, a sice sonátou pro flétnu a klavír. Původně to ovšem byla klavírní sonáta číslo 2, takže uslyšíme dobovou úpravu. Hrají Filip Bernold a Laurent Cabasso.

Posloucháte stanici D-dur, stanici Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu a dnes vysílá ve větší míře hudbu Karla Marie von Webera. Skladba, která teď dozněla, byla původně klavírní sonátou číslo 2, ale dostala novou podobu, novou verzi jako sonáta pro flétnu a klavír. Poslouchali jsme nahrávku, za kterou stojí Philip Bernol a Laurent Cabasso. Mezi Weberovy klavírní skladby, vynikající virtuózní technikou a romantickým vzletem, patří bez pochyby i jeho brilantní polonéza pro solový klavír E-dur, nazývaná též Lilarité, tedy radostná. Weber tuto skladbu dokončil na podzim roku 1819 a později byla upravena Ferencem Listem pro klavír a orchestr. Tato úprava bez pochyby odráží jak Listův obdiv k Weberovi, tak i jeho vlastní osobité pojetí orchestrální barvy. Brilantní polonézu nám zahraje pianista Gerhard Opitz a s ním symfonický orchestr Bavorského rozhlasu s Colinem Davisem.

To byl, vážení a milí, dirigent Colin Davis za pultem Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu a Gerhard Opitz u klavíru. Poslouchali jsme brilantní polonézu Karla Marie von Webera v orchestrální úpravě France Lista. List byl o generaci mladším kolegou, skladatelem a pianistou. Současníkem Karla Marie von Webera byl i o 6 let mladší Gioachino Rossini. Hovořilo se o něm jako o italském Mozartovi. Tak melodickou, graciézní, elegantní, oduševnělou a veselou hudbu psal. Rossiniho opery stojí na pomezí klasicismu a romantismu. Na Mozarta navazují v komickém žánru, kupředu pak hledí především drama Wilhelm Tell, jeho poslední opernikus. Opery zastínují u Rossiniho vše ostatní v odkazu, který nicméně stejně neobsahuje příliš mnoho jiných kompozicí, jen nějaké písně, drobnější overtýry a kantáty a komorní a klavírní opusy a jako výrazně známější pouhé dvě velké duchovní skladby Stabat Mater a Malou slavnostní mši. První z 39 oper Gioachina Rossiniho je dílem 14-letého mladíka. Poslední operu Wilhelma Tella napsal jako 37-letý. První úspěch s operou měl nicméně až v 21 a pak už psal několik scénických děl ročně. Čeká nás malá ukázka z opery Popelka. Složili ji v 25 letech, rok po úspěchu Lazebníka Sevilského. I ona je plná pěvecké virtuozity, ale i lyriky a humoru. Uslyšíme scénu z prvního dějství opery Popelka. Zpívat budou Veselina Kasarova, Monika Schitt, Juan Diego Flores, Henrik Pét a s nimi hraje Mnichovský rozhlasový orchestr s Arturem Fagenem.

V uplynulých 10 minutách jsme poslouchali u nás na stanici D-dur hudbu Joaquina Rossiniho. Byla to jedna scéna z prvního dějství jeho opery Popelka. Zpívali Veselina Kasarova, Monika Schitt, Juan Diego Flores a Henrik Päth. Mnichovský rozhlasový orchestr řídil Artur Fagen. Jsme stále s naší hudbou dnes v první čtvrtině 19. století. Tam patří samozřejmě i čarostřelec Karla Marie von Webera, považovaný za zakladatelské dílo německé romantické opery. Premiéra se uskutečnila v Berlíně roku 1821. Historka o spojení s ďábelskými mocnostmi, zpracovaná do libreta dramatikem Friedrichem Kindem, vychází z knihy o strašidlech vydané v Lipsku a ta zase z kriminálního příběhu, který se stal prý někde na Domažlicku. Skladatel sám se k čarostřelci nechal zřejmě inspirovat roklí velkého štolpichu v Jizerských horách, kam se dostal, když pobýval v červenci roku 1814 v lázních Libverda. Zaspívá nám teď Bryn Terwyl, a sice árii Kašpara z prvního dějství čarostřelce. Paul Daniel řídí symfonický orchestr švédského rozhlasu.

démonická árie myslivce Kašpara, toho zlého protivníka Maxe, árie z prvního dějství opery Čarostřelec Karla Marie von Webera. Paul Daniel řídil symfonický orchestr Švédského rozhlasu a solistou byl Bryn Terv. Karl Maria von Weber měl blízký vztah k českým zemím. Rodák ze severoněmeckého Ojtynu byl už v 17. jmenován dvorním kapelníkem města Vratislavy v dnešním Polsku, ale v roce 1813 přijal nové místo ředitele Pražské opery. Pražské německé opery samozřejmě. Souboru, který hrál v dnešním Stavovském divadle. V Praze se pak také roku 1817 oženil se zpěvačkou Karolínou Brantovou. A Čarostřelce tam osobně dirigoval rok po berlínské premiéře, tedy v roce 1822, to už ale působil v Drážďanech. Orianta je velká hrdinská romantická opera Karla Marie von Webera z roku 1823. Je příběhem žárlivosti a zrady. Utrpěla sice asi slabým libretem, ale hudebně je dokonalá a závažná a v něčem předjímá už tvůrčí snahy Richarda Wagnera. Po vídeňské premiéře byla už v roce 1824 uvedena i ve Stavovském divadle v Praze. Uslyšíme scénu a kavatinu titulní hrdinky, a to sice v podání Jessie Normanové, Staatskapelle Dresden a Marka Janovského.

zněla hudba Karla Marie von Webera, velká scéna a kavatina titulní hrdinky jeho opery Orienta, druhé ze tří nejznámějších romantických oper, které napsal. Zpívala Jessie Norman a Marek Janovský řídil Staatskapelle Dresden. Teď nás čeká jiná romantická opera Bludný Holanďan. To je pověst o stejnojmenné lodi, objevující se zejména v holandském folkloru, pověst o přízračné lodiči, o lodi duchů. Došla poměrně značného věhlasu a stala se námětem četných uměleckých zpracování. Jde o námořníka, který se prohřešil tím, že chtěl za každou cenu překonat přírodu a proplout nebezpečnou bouří. Za své rouhání je proklet a jeho jedinou nadějí na vysvobozující smrt je věrná láska ženy, kterou dlouho a marně hledá. Zpracování Richarda Wagnera formou opery mělo premiéru v lednu 1843 v Drážďanech pod autorovou taktovkou. Téma Bludného Holanďana Wagnera okamžitě upoutalo. Co víc by si měl romantický skladatel přát, než hudbou vyjádřit rozbouřené moře, rozhárané lidské duše, milostné vášně i odhodlání zemřít pro lásku. Do hlavní ženské hrdinky Senty promítl Wagner svou představu ženského ideálu, který se obětuje pro spásu mužského hrdiny. Takovou rolí je v jeho tvorbě nakonec i Alžběta v Tannhäuserovi, Isolda v Tristanovi nebo Brynhilda v Prstenu Nibelungově. Wagnerův Bludný Holanďan navazuje na tradici německých romantických oper Karla Marie von Webera a Heinricha Marschnera. Uslyšíme scénu Holanďana z prvního dějství, zpívat bude dnes po druhé už Bryn Terwyl, berlínské filharmoniky řídí teď Claudio Abbado.

Když zemřel Karl Maria von Weber, jehož odkaz je kontextem dnešního vysílání, bylo Richardu Wagnerovi 13. Když měla premiéru Wagnerova opera Bludný Holanďan, do které jsme se teď na chvíli zaposlouchali, bylo mu 30 a měl před sebou několik let v čele opery v Drážďanech, kde působil do své smrti právě Weber. Poslouchali jsme Bryna Terwla, Berlínské filharmoniky a Claudia Abáda ve scéně z prvního dějství opery Bludný Holanďan. Pojďme teď na chvíli odbočit ze světa opery a připomeňme si, že Weberovým současníkem byl i Frédéric Chopin. Garrick Ohlsson teď bude hrát jeho mazurky opus 41.

Na stanici D-dur Českého rozhlasu nám teď hrál Chopinovy mazurky Garrick Ohlson. A máme tu ještě jednoho současníka Karla Marie von Webera, France Schuberta. Píseň duchů nad vodami, to je báseň Johanna Wolfganga von Goethe z roku 1779 a ta je příkladem stylu Sturm und Drang, tedy bouře a vzdor německého proto-romantického estetického hnutí, kladoucího důraz na subjektivní prožitek. Báseň je známá díky hudebnímu zpracování právě France Schuberta. A to z roku 1821, tedy ze stejného roku, kdy měla premiéru Weberova opera Čarostřelec. Jde o píseň pro mužský sbor, dvě violy, dvě violončela a kontrabas. Uslyšíme tu skladbu v podání utrechtských vokálních solistů.

Gesang der Geister über den Wassern, tedy zpěv nebo píseň duchů nad vodami. To je báseň Johanna Wolfganga von Goethe, kterou zhudebnil pro mužský sbor a temné barvy dvou violončel a kontrabasu Franz Schubert, současník Karla Marie von Webera, také současník Beethovenův. Zpívali utreští vokální solisté a my se teď ale vrátíme zpátky k hudbě Webrově. Vyzvání k tanci. To je velmi známý opus z jeho odkazu. Klavírní skladba ve formě ronda, kterou napsal v roce 1819. Je ale také dobře známá v orchestraci Hectora Berlioze z roku 1841. Karl Maria von Weber věnoval skladbu své ženě Karolíně, byli manželé jen několik měsíců, a sám ji označil za brilantní rondo. Vznikala současně s prací na opeře Čarostřelec a je to s největší pravděpodobností první koncertní valčík, první dílo ve valčíkové formě určené spíše k poslechu než k tanci. A tedy první a zároveň nejbrilantnější a nejpoetičtější příklad romantického koncertního valčíku, apoteóza valčíku, možná i předvěst žánru symfonické básně. Berliozovu orchestrální úpravu Vyzvání k tanci od Karla Marie von Webera posloucháme teď v podání Ruského národního orchestru a Michaela Pletněva.

Doznělo vyzvání k tanci. První romantická apoteóza Valčíku. Autorem je Karl Maria von Weber, upravovatelem pro orchestr, 15 let po jeho smrti, byl Hector Berlioz. Michal Pletněv dirigoval Ruský národní orchestr. Připomněli jsme několik Weberových současníků. Byl to i zmíněný Berlioz, byl to samozřejmě Schubert, Rossini, Chopin i Richard Wagner. Zbývá nám ještě jeden, Felix Mendelssohn Bartholdy. Jeho písně beze slov, Lieder ohne Worte, jsou cyklem 48 lyrických klavírních skladeb, rozdělených do 8 sešitů. Tyto krátké emotivní miniatury položily základy romantické klavírní lyriky a jsou dodnes základním repertoárem pro mírně až středně pokročilé hráče, což se samozřejmě nevylučuje s interpretací vrcholně profesionální. Poslouchejme jich tedy několik, těch písní beze slov od Mendelssohna v podání Daniela Barnwyma.

vysoce ceněna. Premiéru měla v Mnichově 13. června 1811. Berman se narodil v Postupimi. Poté, co se jeho umění dostalo do povědomí berlínského dvora, tak ho nechal Ludwig Ferdinand Pruský pokračovat ve studiu v Berlíně. Od roku 1807 nicméně pak hrál Berman v dvorním orchestru v Mnichově, a to až do odchodu na odpočinek v roce 1834, kdy ho tam nahradil jeho syn Karl Berman. Souběžně s Bermanovým uměleckým vzestupem procházel klarinet vývojem v konstrukci klapek a nátisku a tomu umožňovalo větší hbitost a flexibilitu při hře. I na Weberově skladbě je právě toto slyšet. Vybíráme pro vás nahrávku Jörga Widmana, Deutsches Symphonieorchester Berlin a dirigenta Petera Ruzicky.

0: Tady je Český rozhlas, stanice D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Teď nám hrál Deutsches Symphonieorchester Berlin, dirigoval Peter Ruzicka a solistou byl Jörg Widmann. Poslouchali jsme koncert pro klarinet a orchestr číslo 1, dílo z roku 1811 od Karla Marie von Webera. Tento skladatel se narodil v roce 1786 v Eutinu, nedaleko Lübecku na severu Německa, nedaleko dnešních dánských hranic. Pokřtěn byl jako katolík 20. listopadu. Jeho nedlouhý život, který si dnes ve vysílání připomínáme, byl poznamenán zdravotními problémy, ale Weber se přesto stal jedním z nejvlivnějších skladatelů počátku 19. století. Jeho nevšední talent jako skladatele, klavíristy a dirigenta připomíná Mozarta. Jehož manželka Konstanz byla mimochodem Weberovou sestřenicí. Studoval v Salzburgu u Michaela Haydna a pak ve Vídni. Působil v tehdy německé Vratislavi. 3 roky vedl operní soubor v pražském Stavovském divadle a pak se na poslední desetiletí usadil v Drážďanech. Premiéra jeho opery Čarostřelec v Berlíně v roce 1821 byla transformační událostí v hudebních dějinách a pomohla nastolit nový vjem, estetiku romantismu. V dalších zbývajících 5 letech života se Weberovi už nepodařilo dosáhnout srovnatelného úspěchu jako s Čarostřelcem, ale předehry k jeho operám Euryanta a Oberon se staly repertoárovými kusy. Těmi jsou i koncertantní skladby, zejména ty s klarinetem. Způsobem orchestrace a přesvědčivým vyjádřením nálad se Karl Maria von Weber jako romantik stal vzorem pro skladatele od Meyerbeera po Wagnera, Lista, Berlioze nebo Glinku. Skladby autora, jehož život se uzavřel v nedožitých 40 letech 5. června 1826 v Londýně, i hudbu jeho současníků pro vás dnes vybíral Petr Weber.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, k poslechu hudby vás zve Bohuslav Vítek. Mnohé slavné orchestry upřednostňují v listově druhé uherské rapsodii technickou exhibici před nezbytnými prvky autenticity. Věřím, že tomu tak není u maďarského státního orchestru, který je v listově rodné vlasti doma a má někdejší prvky uherského, ba i cikánského zázemí v krvi. Poslechněme si jeho nahrávku pod taktovkou několikanásobného nositele ceny Ference Lista, Matyáše Antala.

Bouřlivý závěr uzavřel Listovu druhou uherskou rapsodii v provedení maďarského státního orchestru pod taktovkou Matyáše Antala. Na rozdíl od Listových uherských rapsodií vycházel španělský skladatel a houslista Pablo de Sarasate přímo z cikánského lidového hudebního zázemí. Jeho světoznámou virtuózní skladbu Cikánské melodie z roku 1878 nám zahraje významná německá houslistka Julia Fischer. Na klavír ji doprovodí ukrajinsko-německá klaviristka Milana Černianská.

0: Cikánské melodie, jejichž autorem je španělský skladatel a houslista Pablo de Sarasate, nám zahrála Julia Fischer za klavírního doprovodu Milany Černiavské.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve staré Goethově baladě Čarodějův učeň, mladík, který si chce usnadnit práci, zapomene formulaci k zastavení vody, kterou přináší koště z nedaleké říčky. Až teprve příchozí mistr zachrání dům před pohromou. Francouzskému skladateli Paulu Dukasovi stačí k vylíčení této hrůzostrašné scény pouze několikaminutové orchestrální skerco, které opakováním a stupňováním výrazu ideálně vystihuje tuto tragicko-komickou situaci. Dukasova Čarodějova učně uslyšíme v brilantním provedení symfonického orchestru Montreal, v jehož čele řadu let stál americký dirigent Kent Nagano.

0: Barvitou partituru hudebního skerca Paula Dukase, Učeň čaroděj, hrál symfonický orchestr z Montrealu, řídil Kent Nagano.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Z díla France Schuberta si poslechneme výběr písní v adaptaci Theobalda Böhma pro flétnu a klavír. Jde o tyto písně ze sbírek Labutí zpěv a Zimní cesta. Dobrou noc, Lípa, Rybářská dívka, Zastaveníčko, U moře a Holubí pošta. Na flétnu hraje Uwe Groth, na klavír Matteo Napoli.

0: Šest písní France Schuberta, upravených Theobaldem Boehmem pro flétnu a klavír, nám zahráli Uwe Groth a Matteo Napoli.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Očekávaná typická novodobá hudební řeč Leoš Janáčka nás leckdy překvapí. Janáček byl totiž významným sběratelem moravských lidových písní a řadu z nich obdařil půvabnou stylizovanou podobou. Takovou jsou i jeho nocturna, jimž autor dal podtitul Večerní zpěvy slovenského lidu z Rumného. Počátkem 90. let minulého století se jich ujal sbormistr Pavel Kühn a natočil je s ženami Pražského filharmonického sboru a se solistkou Dagmar Peckovou. Na klavír hraje Marian Lavšanský.

provedení žen Pražského filharmonického sboru se solistkou Dagmarou Peckovou a klaviristou Marianem Lavšanským jsme slyšeli lidová nocturna Leoše Janáčka. Řídil Pavel Kühn.

Vaším průvodcem světem světové hudby je stále Bohuslav Vítek. Mám radost, že si mohu s vámi poslechnout populární první houslový koncert německého romantika Maxe Brucha. Samozřejmě jsem sáhl po vynikající nahrávce. Solistou bude Isaac Perlman, londýnský symfonický orchestr řídí André Previn.

0: Isaac Perlman a Londýnský symfonický orchestr, řízený André Pervinem, provedli koncert pro housle a orchestr číslo 1 G-moll Maxe Brucha.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Slavný Lavals mistra francouzského impresionismu Maurice Ravela známe v neposlední řadě i díky jeho jiskřivé instrumentaci. My ale nyní vyslechneme méně známou verzi pro klavír na čtyři ruce, jež vznikla ve stejné době, tedy v roce 1920, jako zmíněná velká partitura. Autorem přepisu je ale Lucien Gerban. Interprety této verze jsou klaviristé bratři Volker Stenzel a Hans Stenzel.

0: Dozněl La Valse Maurice Ravela v klavírní verzi na čtyři ruce. Hráli bratři Volker a Hans Štenclovi.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nyní podnikneme zajímavý výlet do období italského klasicismu. Mezi 30 symfoniemi Luigiho Boccheriniho nacházíme skladbu, která nese název Ďáblův dům. Její název je odvozen z dramatické atmosféry její závěrečné věty. Posledněme si tuto symfonii čtvrtou z většího opusu 12 Luigiho Boccheriniho, La Casa del Diavolo, Ďáblův dům. Soubor Al Air Spaniol řídí Eduardo López.

V provedení španělského souboru Al'Air Espagnol jsme slyšeli symfonii číslo 4 z opusu 12 Luigiho Boccheriniho. Provedení řídil Eduard López.

Postava ďábla figuruje také v ději skladby Igora Stravinského Příběh vojáka. Ten bizarní příběh o vojákovi, který své housle vymění s ďáblem za neomezené bohatství, Stravinský zobrazil prostřednictvím trojice herců a komorního souboru sedmi nástrojů. Uslyšíme svitu z této skladby. Její poslední část nese dokonce název Triumfální pochod ďábla. Výtyčná nahrávka Libora Peška dodnes připomíná jeho léta strávená s pražským souborem komorní harmonie.

0: Triumfální pochod ďábla a tím celá svita ze stravinského příběhu vojáka dozněla. Komorní harmonii řídil tehdy ještě mladičký Libor Pešek. Velmi náročného solového houslového partu se ujal Ivan Strauss.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Z ďábelského ovzduší nás nyní vyvede Jaroslav Tůma, který nám na čembalu zahraje francouzskou svítu číslo 6 Johanna Sebastiana Bacha.

0: Ze souboru šesti francouzských svit Johanna Sebastiana Bacha nám Jaroslav Tůma na čembalo zahrál svitu číslo 6.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Zcela samostatnými, nikoli tanečními kompozicemi jsou tři věty ze symfonických tanců Sergeje Rachmaninova. Zaposlouchejme se do celého třídílného poměrně rozsáhlého díla. Nahrávka je skvělou vizitkou Filadelfského orchestru, dirigentem je jeho šéf a zároveň umělecký ředitel New Yorkské metropolitní opery Yannick Nézet-Séguin.

0: Poslouchali jsme symfonické tance, poslední velké dokončené dílo Sergeje Rachmaninova, zkomponované v Americe roku 1940. Filadelfský orchestr řídil Janik Nääse Cegin.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Po velkém symfonickém zvuku nás nyní čeká jistě příjemný kontrast. Nahlédneme do komorní tvorby Ludwiga van Beethovena. Hornisté Rudolf Herold a Gerhard Mayer a Erben Quartet z Německa nám zahrají Beethovenův sextet pro dva lesní rohy, dvoje housle, violu a violončelo S-dur, opus 81.

To byl sextet pro dva lesní rohy, dvoje housle, violu a violončelo, Esdur, opus 81 B, Ludvíka van Beethovena. Hráli hornisté Rudolf Herold a Gerhard Mayer a Erben Quartet.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítejte u vysílání programové řady od Claudia Klodvigovy, pravidelného pořadu stanice Český rozhlas D-dur, sestaveného z nahrávek staré hudby v historicky poučené interpretaci. Od mikrofonu vás zdraví Robert Škarda. Dnešní výběr zahájíme barokní sonátou C-dur pro dvě trubky, dvoje housle a basso continuo. Jejím autorem je Ital Alessandro Melani. Z jehož tvorby se nám dodnes dochovala především liturgická hudba, moteta či oratoria. Melani patřil mezi skladatele působící v 17. století v Římě, podobně jako například Bernardo Pasquini nebo Alessandro Scarlatti. Čtyřvětou sonátu C-dur nám na barokní klariny zahrají Crispian Steele Perkins a Alison Balsom. Doprovází soubor The Parley of Instruments.

Sonátu C-dur pro dvě trubky, dvoje housle a basso continuo od Alessandra Milaniho hráli Crispian Steele Perkins a Alison Belsom na barokní klariny a soubor The Parley of Instruments. Milí posluchači, následujících 22 minut budeme věnovat unikátní nahrávce písňové tvorby skladatele Johanna Josefa Resslera, narozeného v roce 1771 v Banské Štiavnici na Slovensku. Dnes téměř zapomenutý hudebník působil na počátku 19. století v Praze a ve Vídni. Zkomponoval více než 200 děl a prosadil se jako skladatel, klavírista i oblíbený kapelník. 6 písní s doprovodem klavíru napsal Resler v letech 1799 až 1801, v době, kdy odešel z jedné pražské operní společnosti a získával si renomé jako salonní skladatel pražské aristokracie. Písňový cyklus, který si představíme, patří mezi skladby, jež bylo možné uvádět právě na veřejných či soukromých akademiích a koncertech. Johann Josef Resler zhudebnil 6 německých básní svých současníků: Johanna Wolfganga von Goethe, Johanna Georga Jacobiho, Christiana Felixe Weisseho, Karla Maische a Charlotte von Stein. V roce 2023 písně nahráli ve Švýcarsku tenorista Jan Kobov, sopranistka Anna Hlavenková a Alena Hénigová na kladívkový klavír. V 6 písních se střídá mužský a ženský hlas. Mezi 3. a 4. písní zařadili interpreti z dramaturgických důvodů Resslerovo samostatné Andante pro klavír.

Doznělo 6 písní s doprovodem klavíru od Johana Josefa Resslera. Přednesli nám je tenorista Jan Kobov, sopranistka Anna Hlavenková a klavíristka Alena Hénigová.

Milí posluchači, na přelomu 18. a 19. století ještě chvíli zůstaneme. Z pražských hudebních kruhů se ale nyní přesuneme do vídeňských hudebních salonů. Právě v tomto prostředí habsburského hlavního města vznikla komorní hudba od Giovanniho Hoffmanna, kterou si za okamžik představíme. Giovanni Hoffmann je dnes neznámé skladatelské jméno a o jeho životě a tvorbě víme jen velmi málo. Skladatel s italským křestním jménem a středoevropským příjmením byl virtuózem na mandolínu, na nástroj, který se v 18. století těšil velké popularitě. Pro mandolínu také psal vlastní hudbu, často značně virtuózní. Hoffmannův kvartet G-dur pro mandolínu, housle, violu a violončelo nám zahraje z nahrávky vydané v roce 2024 italský mandolinista Federico Madaluno, neapolský rodák a nadšený propagátor svého nástroje. Jemný zvuk solové mandolíny doprovodí Alberto Marano na housle, Miriam Traverso na violu a Alessandro Parfit na violončelo.

0: Kvartet G-dur pro mandolínu, housle, violu a violončelo od Giovanniho Hoffmana hráli Federico Madaluno, Alberto Marano, Miriam Traverso a Alessandro Parfit.
1: 6. rozhlas D-dur. Milí
0: posluchači, v následujících minutách nás čeká výjimečné setkání s hudbou skladatele, který na počátku 18. století zastával 21 let prestižní funkci kantora v kostele svatého Tomáše v Lipsku. Jmenoval se Johann Kuhnau a je známo, že po něm na toto místo v roce 1723 nastoupil Johann Sebastian Bach. Kuhnau nebyl jen hudebníkem, který psal kantáty, sonáty nebo moteta, ale také právníkem nebo překladatelem. Posledním a nejznámějším dílem Johanna Kuhnaua jsou dnes takzvané biblické sonáty, které si nyní kompletně představíme. Jde o soubor 6 programních klávesových sonát, vydaných v roce 1700. Každá z nich v několika větách ilustruje určitý děj z Bible. Konkrétně Kuhnau pojmenoval sonáty na základě příběhů ze Starého zákona. Připraven je snímek Angličana Johna Butta. Butt nahrávku pořídil v roce 1995 na Kalifornské univerzitě v Berkeley a zvolil pro interpretaci sonát 3 různé klávesové nástroje, čímž dosáhl zajímavého zvukového kontrastu. První sonátu s názvem Souboj Davida s Goliášem zahraje John Butt na varhany. Sonáta číslo 2, tedy Saul vyléčený Davidem pomocí hudby, zazní v podobě na klavichord. Svatba Jákobova, 3. sonáta, je nahrána na čembalo. Ve stejném pořadí nástrojů, tedy varhany, klavichord a čembalo, jsou nahrány i 3 další sonáty. Číslo 4, Na smrt nemocný a znovu uzdravený Ezechiáš, číslo 5, Gedeon, spása Izraele a poslední sonáta číslo 6 s názvem Jákobova smrt a pohřeb.

0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla nahrávka biblických sonát německého barokního skladatele Johanna Kuhnaua. Na varhany, klavichord a čembalo hrál John Budd.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur máte naladěn program od Claudia Kludvigovi, v kterém společně procházíme nahrávky staré hudby v takzvaně historicky poučené interpretaci. V tuto chvíli přijměte pozvání k poslechu hudby z pera právě onoho Claudia, tedy Claudia Monteverdiho. Kompozice Il ballo delle ingrate, neboli balet nevděčnic, je Monteverdiho dvorský balet francouzského typu s vokálními sóly, komorním sborem a instrumentálním doprovodem, na libretto Ottavia Rinucciniho. Jde o jednu ze skladeb, které napsal italský komponista u příležitosti svatebních oslav Francesca Gonzaghi, syna Monteverdiho mecenáše Vincenza, vévody Mantovského a Margarity Savojské. Poprvé byla scénická kompozice uvedena při oslavách v roce 1608. Později Monteverdi balet zařadil do své osmé knihy madrigalů. Hlavními postavami jsou Venuše, Amor a Pluto. Amor prosí Venuši, aby přiměla Pluta, aby ženy, které se nacházejí v pekle, neboť odmítali prosby svých ctitelů, vrátil na chvíli na zem. Pluto tak učiní a donutí tyto nevděčnice, aby tancovali na zemi tanec, z něhož by všechny namyšlené pozemšťanky poznali, jaká je čekají v pekle muka za jejich neoblomnost a nepřejícnost lásce. Semidramatický balet nevděčnic Claudia Monteverdiho zaspívají Mary Sears, Susan Bickley, Richard Weistreich, Catherine Peart a Red Baird. Hraje The Parley of Instruments.

Dozněla kompozice Il ballo delle ingrate, balet nevděčnic, od Claudia Monteverdiho. Zpívali Mary Sears, Susan Bickley, Richard Weistreich, Catherine Peart a Red Baird. Hrál soubor The Parley of Instruments.

Milí posluchači, na stanici D-dur se v našem výběru nahrávek hudby 16. až 19. století dostáváme k hudbě Francesca Corbetti, italského kytarového virtuóza, učitele a skladatele, který žil a tvořil ve století 17. Corbettiho současníci ho považovali za nejlepšího ze všech, a to v oboru hry a tvorby na pětistrunou barokní kytaru. My si za okamžik představíme jeho hudbu v nahrávkách současného švédského hráče na barokní strunné nástroje Jakoba Lindberga. Nejprve to budou dvě svity pro kytaru ze sbírky La Guitare Royale, vydané v roce 1671. Tyto svity doplní pět drobnějších kytarových kusů Francesca Corbetti: Folias, Chacona, Almanda a dvě preludia.

Dozněly skladby pro barokní kytaru od autora 17. století Francesca Corbetti. Na stanici D-dur je přednesl švédský interpret Jakob Lindberg. Milí posluchači, dnešní speciální program od Claudia Kludvigovi zakončí nahrávka trojkoncertu pro housle, violončelo a klavír C-dur opus 56 od Ludwiga van Beethovena. Od Beethovenova životopisce Antona Schindlera víme, že klavírní part psal skladatel údajně pro svého žáka, arcivévodu Rudolfa Rakouského. Vydaná partitura z roku 1804 však nesla věnování jinému mecenáši, Lobkovicovi. Trojkoncert je považován za jedno z nejosobitějších Beethovenových děl. Zdobí ho formální a nástrojová vyváženost i jemné zvukové barvy. Intimní se prolíná s velkolepým. V roce 2020 se ve studiu sešli a Beethovenův opus 56 na vzácné historické nástroje nahráli tři přední světoví solisté a právě tuto nahrávku si za okamžik poslechneme. Isabel Faust bude hrát na housle zvané Sleeping Beauty Antonia Stradivariho, pravděpodobně vyrobené v roce 1704. Jean Guillen Queyras představí violončelo s rokem výroby 1696 z dílny Goffreda Kapy. Klavírní part pak přednese Alexandr Mělnikov na vídeňský kladívkový klavír z roku 1815 značky Lagrasa. Solisty doprovodí Freiburský barokní orchestr, provedení řídí Pablo Eras Casado.

Dozněl trojkoncert pro housle, violončelo a klavír C-dur opus 56 Ludwiga van Beethovena. Na historické nástroje hráli Isabel Faust, Jean Guillen Queyras a Alexandr Mělnikov. Doprovázel Freiburský barokní orchestr, řídil Pablo Eras Casado. Touto nahrávkou se završil dnešní výběr nahrávek staré hudby od Claudia k Ludwigovi. Od mikrofonu stanice D-dur se loučí Robert Škarda.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Posloucháte stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Teď je vaším průvodcem Petr Weber a můžeme se společně těšit na hudbu autorů 20. století, jako byli Olivier Messiaen nebo Petr Eben, na hudbu o něco starších autorů, jako byl třeba Karol Šimanovský nebo Benjamin Britten, případně na hudbu úplně současnou Jana Rianta Dřízala. Tak a nejdřív to bude Benjamin Britten a budou to tance z opery Gloriana, z opery, kterou napsal k oslavám korunovace britské královny Alžběty II. V roce 1953. Zpívá sbor Polyphony, sbor z Cambridge. Jeho dirigentem je Stephen Layton.

Vážení a milí, poslouchali jsme tance, ryze vokální tance pro smíšený sbor z opery Gloriana, jejíž děj se odehrává kolem roku 1600, z opery, kterou napsal Benjamin Britten k oslavám korunovace Alžběty II. Britské královny v polovině 20. století. Zpíval cambridgeský sbor Polyphony. Na řadu přichází hudba z roku 1926. Stabat Mater Karola Szymanowského, polského klasika 20. století. Ale není to zhudebnění toho latinského textu velikonočního, ale jeho polského překladu. Zpívají Jadwiga Gadulanka, Kristina Šostek-Radkova, Andrzej Holsky a polský státní filharmonický sbor. Hraje filharmonický orchestr z Katovic, celé provedení řídí Karol Stryja.

Doznělo zhudebnění katolického liturgického textu Stabat Mater, velikonočního textu o Matce Boží stojící pod křížem, ovšem v polském překladu jako Stála matka Bolejonca. Zhudebnil ho Karol Šimanovský v roce 1926 a my jsme poslouchali nahrávku dirigenta Karola Stryji, ve které účinkovali Jadviga Gadulanka, Kristina Šostek-Radkova, Andřej Hyolský, Polský státní filharmonický sbor a Polský státní filharmonický orchestr z Katovic. Třetí sonáta Bohuslava Martinů pro violončelo a klavír, která teď bude u nás na stanici D-dur znít, je z první poloviny 50. let 20. století. Hrají Petr Nouzovský a Ivo Kahánek.

Vážení posluchači, interprety hudby, která teď dozněla, byli violončelista Petr Nouzovský a klavírista Ivo Kahánek. Poslouchali jsme v jejich podání sonátu číslo 3 pro violončelo a klavír od Bohuslava Martinu. Strom života, to je název kompozice, kterou vybíráme pro dalších 20 minut. Jejím autorem je náš současník Jan Riant. Dřízali to skladba z roku 2015. Formu má koncertu pro housle, tři zobcové flétny, basovou marimbu a smyčcový orchestr. Jan Riant Dřízal o sobě říká, že je detailista, který dlouze promýšlí náměty i skladby. Také o sobě říká, že se dokáže zamilovat do staré i do nové hudby, ale že za svého duchovního hudebního otce považuje Charlese Ivese. To byl americký vizionář, tvořící podivuhodné, ale zároveň sdělné struktury v první polovině 20. století. Poslouchejme Dřízalův Strom života v podání houslisty Milana al-Ajhaba, toho, který skladbu uvedl i v premiéře, a symfonického orchestru Českého rozhlasu s Markem Šedivým.

0: Posloucháte Český rozhlas, stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Teď dozněla skladba z roku 2015, kterou Jan Riant Dřízal nazval Strom života. Byl to koncert pro housle, tři zobcové flétny, basovou marimbu a smyčcový orchestr. Solistou byl Milan Al-Ashab a Marek Šedivý řídil členy Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonáta pro violu a klavír Dmitrije Šostakoviče nese opusové číslo 147 a je to jeho definitivně poslední opus. Zkomponovaný v létě roku 1975, tedy v létě toho roku, kdy se Šostakovičův život uzavřel. Skladbu uslyšíme v podání Jurije Bašmeta a Michaila Montiana.

Uplynula půl hodina patřila u nás na stanici D-dur skladatelskému epilogu Dmitrije Šostakoviče, jeho sonátě pro violu a klavír opus 147 z roku 1975. Poslouchali jsme nahrávku, kterou pořídili violista Jurij Bašmet s pianistou Michailem Muntianem.

Báseň o životě a o lásce, inspirovaná mýtem o Tristanovi a Isoldě, tak se dá charakterizovat nebo přiblížit symfonie Oliviera Messiaena, kterou obdařil orientálním názvem Turangalila. Je to více než hodinová skladba, ve které vedle orchestru zaznívá také solový klavír a Martenotovy vlny. Symfonie Turangalila zazněla poprvé v roce 1949 v podání Bostonského symfonického orchestru a Leonarda Bernsteina. Byla to skladba objednaná tímto tělesem a jeho šéfem Sergejem Kusevickým. My uslyšíme nahrávku, za kterou stojí Andris Nelsons, také v čele Bostonského symfonického orchestru, a ve které účinkuje pianistka Julia Wang a hráčka na Martenotovy vlny Cecil Lartigot.

Uplynulých více než 70 minut, vážení a milí, patřilo u nás na stanici D-dur hudbě Oliviera Messiaena, klasika světové francouzské hudby 20. století. Poslouchali jsme jeho symfonii Turangalila, báseň o životě a o lásce. Hráli na klavír Yuya Wang, na Martenotovy vlny Cecil Artigo a Bostonský symfonický orchestr řízený Andrisem Nelsonsem. Právě toto těleso uvedlo Turangalilu v roce 1949 ve světové premiéře. A teď nám přichází, vážení a milí, zahrát na varhany Jaroslav Tůma. Uslyšíme chorálovou partitu, jejímž základem je evangelická duchovní píseň Christ, der du bist, der helle Tag. To se dá volně přeložit Kriste, jenž si světlo, před kterým mizí tma. Autorem varhanní skladby je Johann Sebastian Bach.

Na stanici D-dur právě dozněla hudba Johanna Sebastiana Bacha. Byla to jeho chorálová partita, tedy sled variací, založená na písni na chorálu Christ, der du bist der Helle Tag. Hrál Jaroslav Tůma. V podání pražských madrigalistů teď budeme poslouchat historizující kompozici Petra Ebena s názvem Pragenzia. Jsou to renesanční obrazy na texty rudolfínských receptur. Prolog je nazván Zpívající fontána a potom přicházejí ty tři receptury, jak kule ohnivé dělati, jak zvony líti a kámen mudrců.

0: Vezmi síry dva loty,
1: vezmi zlata dva loty,
0: vezmi zlata jeden lot,
1: nebo půl druhého.
0: To všechno zčiň ve spole.

완전 빨리.

Kámen mudrců, to byla poslední část skladby s názvem Pragenzia, ve které Petr Eben zhudebnil texty rudolfinských, tedy renesančních receptur. Praští madrigalisté byli interprety, uměleckým vedoucím byl Miroslav Venhoda a Petr Weber, který byl doteď vaším průvodcem, vám přeje příjemný další poslech našeho vysílání.

Opera Čarostřelec, jejíž známá sborová scéna, otvírá dnešní vysílání věnované na stanici D-dur jubileu skladatele Karla Marie von Webera, se považuje za zakladatelské dílo německé romantické opery. Webrova hudební řeč v něčem navazuje samozřejmě na Mozarta a Beethovena, zejména klavírní skladby však vynikají vlastními atributy, brilantní technikou a už jasným romantickým vzletem. S oblibou komponoval také prodechové nástroje a dosáhl s nimi výrazovosti, kterou zužitkoval potom v operních partiturách. Byl nicméně nejen autorem prvních romantických oper, kterých zkomponoval celkem 7, ale zřejmě také tím, kdo zavedl užívání taktovky při dirigování. Skladby Karla Marie von Webera, autora jehož život se uzavřel v nedožitých 40. 5. června 1826, i hudbu jeho současníků pro vás v následujících 4 hodinách vybírá Petr Weber.

To byl, vážení posluchači, sbor myslivců ze třetího dějství opery Čarostřelec Karla Marie von Webera. Pojďme v jeho odkaze se dívat dál a teď hned ke zmíněným dechovým nástrojům. Uslyšíme jeho introdukci, téma a variace pro klarinet a klavír. Weber měl pro klarinet a jeho barvu obrovskou slabost. Velkou část svého klarinetového díla zkomponoval přímo pro svého přítele, virtuóza Heinricha Bermana. K variacím využil melodii ze své rané opery Silvána. Jde o skladbu z roku 1811, kterou teď uslyšíme v podání Oskara Michalika a Joachima Freiera.

Oskar Michalich a Joachim Freier nám dohráli introdukci téma a variace pro klarinet a klavír od Karla Marie von Webera, jehož hudebnímu odkazu se dnes výrazně věnujeme. Libreto opery, kterou si teď připomeneme, vychází z anglického překladu eposu Oberon německého autora Christopha Martina Wielanda z roku 1780, inspirovaného středověkým francouzským eposem. Anglický překladatel využil motivy a postavy ze Shakespeareovy hry Sen noci svatojanské a vytvořil pro Webera libreto k opeře Oberon. Poslouchejme k ní předehru, a to v podání Newyorské filharmonie a Leonarda Bernsteina.

Karl Maria von Weber, Oberon. Poslouchali jsme předehru k jeho opeře, a to v podání Leonarda Bernsteina a Newyorské filharmonie. V létě roku 1824 se Karl Maria von Weber setkal v Mariánských lázních s ředitelem londýnské opery Covent Garden, který mu nabídl, aby zkomponoval operu v angličtině. Jako téma uvedl Fausta nebo Sen noci svatojanské. Weber se rozhodl pro to druhé. Romantickou operu Oberon s mluvenými dialogy, mající podtitul Přísaha krále elfů, komponoval v letech 1825 a 1826. Nadále se zhoršovala jeho plicní choroba, ale přesto odjel do Londýna, kde 12. dubna 1826 dirigoval premiéru. Rozhodl se, že bude partituru revidovat tak, aby potom opera mohla být uvedena i v němčině, ale k tomu však za jeho života už nedošlo. Skladatel oslabený tuberkulózou v Londýně zemřel. Bylo to 5. června 1826. Stejně jako většina Weberových ostatních klarinetových skladeb byl i následující kvintet, který budeme poslouchat, napsán pro německého virtuóza Heinricha Bermana, pro kterého komponovali také Mendelssohn, Meyerbeer, Danzi a další autoři té doby. Takže poslouchejme klarinetový kvintet, dílo pro jeden dechový nástroj a smyčcové kvarteto, který nám zahrají Erik Heprich a London Haydn Quartet.

Na stanici D-dur, kterou právě posloucháte, dozněl klarinetový kvintet Karla Marie von Webera, tedy skladba pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo. Hráli Erik Höprich a soubor London Haydn Quartet. Máme pro vás další koncertantní skladbu tohoto autora, jemuž se dnes více věnujeme vzhledem k jeho jubileu, a sice koncertino pro lesní roh a orchestr. Bylo složeno už v roce 1806 pro karlsruského hráče Detravo a v roce 1815 potom autorem revidováno pro mnichovského virtuóza Raucha. Je to mimořádně náročné dílo, ať už hrané na přírodním lesním rohu, pro který bylo napsáno, anebo i na moderním ventilovém rohu. Uslyšíme nahrávku, kterou natočil Barry Tuckwell a s ním soubor Academy of St. Martin in the Fields.

Dohrál nám, vážení přátelé, orchestr Academy of St. Martin in the Fields, londýnské těleso, a s ním hornista Barry Tuckwell. Poslouchali jsme koncertino pro lesní roh a orchestr od Karla Marie von Webera, jehož odkazu dnešní vysílání věnujeme. Působil v letech 1813 až 1816 jako dirigent v pražském Stavovském divadle, jako šéf tamní německé opery. Nastudoval za tu dobu několik desítek premiér. Ve stejném divadle o 10 let později, ve čtvrtek 2. února 1826 odpoledne, měla premiéru zpěvohra Tráteník. Hudbu k ní napsal stejný skladatel, jehož píseň z jiného divadelního kusu se později stala národní hymnou, František Škroup. Na text Josefa Krasoslava Chmelenského zkomponoval Škroup tehdy první původní českou operu. Titulní postavou v ní je slovenský drotár, dráteník, spravující hrnce, ale těmi hlavními postavami jsou Růženka a Vojtěch, šťastně zamilovaná dvojice. Karel Šejna s Českou filharmonií nám teď zahrají předehru opeře Dráteník Františka Škroupa.

Ze staršího snímku pořízeného Karlem Šejnou nám Česká filharmonie zahrála předehru k opeře Dráteník Františka Škroupa, první českou operu z roku 1826. Vraťme se ale ke Karlu Marie von Weberovi, jemu se dnes hodně chceme věnovat, a sice sonátou pro flétnu a klavír. Původně to ovšem byla klavírní sonáta číslo 2, takže uslyšíme dobovou úpravu. Hrají Filip Bernold a Laurent Cabasso.

Posloucháte stanici D-dur, stanici Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu a dnes vysílá ve větší míře hudbu Karla Marie von Webera. Skladba, která teď dozněla, byla původně klavírní sonátou číslo 2, ale dostala novou podobu, novou verzi jako sonáta pro flétnu a klavír. Poslouchali jsme nahrávku, za kterou stojí Philip Bernold a Laurent Cabasso. Mezi Weberovy klavírní skladby, vynikající virtuózní technikou a romantickým vzletem, patří bez pochyby i jeho brilantní polonéza pro solový klavír E-dur, nazývaná též Lilarité, tedy radostná. Weber tuto skladbu dokončil na podzim roku 1819 a později byla upravena Ferencem Listem pro klavír a orchestr. Tato úprava bez pochyby odráží jak Listův obdiv k Weberovi, tak i jeho vlastní osobité pojetí orchestrální barvy. Brilantní polonézu nám zahraje pianista Gerhard Opitz a s ním symfonický orchestr Bavorského rozhlasu s Colinem Davisem.

To byl, vážení a milí, dirigent Colin Davis za pultem symfonického orchestru Bavorského rozhlasu a Gerhard Opitz u klavíru. Poslouchali jsme brilantní polonézu Karla Marie von Webera v orchestrální úpravě France Lista. List byl o generaci mladším kolegou, skladatelem a pianistou. Současníkem Karla Marie von Webera byl i o 6 let mladší Gioachino Rossini. Hovořilo se o něm jako o italském Mozartovi. Tak melodickou, graciézní, elegantní, oduševnělou a veselou hudbu psal. Rossiniho opery stojí na pomezí klasicismu a romantismu. Na Mozarta navazují v komickém žánru, kupředu pak hledí především drama Wilhelm Tell, jeho poslední operní kus. Opery zastínují u Rossiniho vše ostatní v odkazu, který nicméně stejně neobsahuje příliš mnoho jiných kompozicí, jen nějaké písně, drobnější overtury a kantáty a komorní a klavírní opusy a jako výrazně známější pouhé dvě velké duchovní skladby Stabat Mater a Malou slavnostní mši. První z 39 oper Gioachina Rossiniho je dílem 14-letého mladíka. Poslední operu, Wilhelma Tella, napsal jako 37-letý. První úspěch s operou měl nicméně až v 21 a pak už psal několik scénických děl ročně. Čeká nás malá ukázka z opery Popelka. Složili ji v 25 letech, rok po úspěchu Lazebníka Sevilského. I ona je plná pěvecké virtuozity, ale i liriky a humoru. Uslyšíme scénu z prvního dějství opery Popelka. Zpívat budou Veselina Kasarova, Monika Schitt, Juan Diego Flores, Henrik Pét a s nimi hraje Mnichovský rozhlasový orchestr s Arturem Fagenem.